určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa Stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

snáď. Vždy víš, šťastie je krásná vec. Šťastie je tak krásná, že bychom vládec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.